0: MDR Sachsen, Serbski Rosvos. Sport.
1: W Kroszicach su so čera a začerawšim w uspěšnje sakske mištorstwa w koniacym sporcie z jedno a dwuprzeżnymi zapšahami przewedli. Sakski vicemištor w jezdženju z jednoprzeżnym zapšahom Lukas Wenderoth z krótkim facitom dwudniowskeho zariadowania.
2: Sme spokojom by jara horce, ale gonie byšu fit, žane nespoža a šo super.
1: Lukas Wenderoth by we viacerych prowaniach startował, mez drugim tezy pečletnik ob wu lunu, kotruž je kruščan Florian Zarodnik plavoval. Duo pohonč Lukas Wenderoth športowy kojn luna w obsadzište mez drugim prinjemestno w přespolnym jezdženju klasy A. Kopanske wusledki. Na poslednim dybkovym rejnym dniu by ličba rotov we okreznej vyšší líze kytro vysoká. 8 a 40 rotov we 8 rach sú se kopanske sudnice zapisali. Z wusledkom cíci by tež rabukece kruščice na rotach bohatá. Za osči byštaj Gabriel Zarodnik a dvojce Jan Bogustrechivoj. W Delanach pola Sokołowy Ralbicach dosaše na poslednim rajnym dniu przeciwo rozczom zwachała jenoś k nerozsudnemu 1-1. Tam wóru na zastatk 0-1 za Ralbičanou Piju Šota w jena 90. mečinie. Rakece Počnica 8-1 a Našice Dobruša Modrobili Kulou 5-5. Cilce hosči bychu Johannes Velan, Bjarnard Korch, Mike Nikolaides, Tiago Lorido a Marvin Kovalik. Ve okreznej líze štafla 2 je kopanský derby Modrobili Minakau Traktor Malešece 344 přidadovario vidžavo, dokež miješte obajcevka išče šanze na mištorstvo. Tute zavisčichu se po 2-1 dobeču kopario z Malešec. Dalši derby Radvo Vulka Dubrava Vosta bez rotov a druhé kopanské mústvo športové jednotky Kruščice podležavo Lubušu z 0-5. Úsledk ze štafle 1 Pančice Vernarjece 0-0. Nebelčeni oprajichu sobotu v okreznej klase po 3 letach Božemje a to s dobečom 2-0 přečivo rajnemu zjednočenstvu Małe Vosy k Porchov. Cilce rotov běštaj Handry Korenk a William Pletner. Rajne zjednočenstvo Ralbice Pančice, druhé mústvo na tvára Nemske Pázlice 2-2, rota za hosti čelo docpěštaj Rajary starých knězov Sandro Žur a Tomáš Kutor. Športová jednotka Nebelčice je sobotu tovarstvo Svědžen s kopanským turnírom mústvo stavobné klasy Modžina F převedva. Turnír dobili su Holce a Holce z Kruščic, druhé místno v obsadžichu koparky a kopario z Nebelčic. Krótko przed cílom dženstnišeho športovúsledkového přelada a nekotre dny do vůlky je končné pokalné hry v Delanach hišče prostva ralbičanských sokovov. Oni přijá si nedělu popoudňu tojšto hosti v svojských trikovách tovarstvu, kotrýmž přisvušeja, zoby v ralbičanským stadioně písané obraz nastav.

včera byl letní zaurod svonca, němsce samozonwende, po takým oficiálně najdlejší dzień leta. Viace hač 16 hodinu je svonca včera svědčivo, a s tým tež astronomistce lečo zahivo. Přeco drje so vedro potom nima, ale když hladače nitko navěščenia za přichodný týdzień, to dere trichy. A haj, od nitka bývaj jadny, teoretice zase kruče, ale... Žanu paniku celú kvílu ište zvostanú večore, ište dosť dove, to reka dosť kvíle za grilovanie, za kúpanie, sedenie pri jezoru, zárodže, na balkónien a tu teriane začuče za večor prostče konca nimo. Abo čo hľad nic tež raz naopak, ráno je zájs vytvo, vonka na balkónie, abo zárodže čerstvý kofej a k tomu serbský rozvoz, po, tež direkt nič, abo, peč menšinu, do napo šestich.

0: Jana Buschestich.
1: Srpski rozvoz. Pojeste. V studiu Jakub Voča.
2: Dobre ranje. Niedźe 2000 hosći je kunc tydynja 10. Mjezynarodny Dudakowy Festival Slepom wopytało. Wedrobych kapriolu na dwiema dniomaj dla byše publikumowy magnet čerawši svedźenski čapousy praje regionalna rečnica domowinskie župy Jakub Lorenzaleski Diana Maticova. 25 w obrazach pokazachu soboskutkowacy živinje komunie we wosadze a šulske kajšte štuarstwowe živinje. Organizatorojo su z poradzinjom festivala spokojom, rune takaž z obdzieleniom folklornych a rejowanskich skupinov z Vúžice, Niemskie, Polskie, Českie a Boharskie. Dere pelnene kupile a mnoze ľudžo, kiž cichu so konc tydženja wokłodnič, to je bilanca honio vúžiskich kupilov po prinim koncu tydženja s kytro vysokimi temperaturami a tojšto svoncom. Tak zličichu mezdrujim od piatka do nedźele v Porchove viac hač 2300 hosči. Tež budiska z prvina kupil by konc tydženja dere vopytana. Tam bychu ličby hosči podobne rikaše z budiskeje kupile. Mnoze kvalachu se temperatur wody, kotraž běše pola nedže 23 stopňu. Kruščicach je sobotu 49 maturantku a maturantu Serbskeho gymnázia Budyšin svoje zakončace v úsvedčenie dostavo. Najlepša šulaka Beta Bea Mitec z Budyšina s přereskom 1,0. Svedžinský rečník letuše maturitné sviatočnosti by Mirčin Veclich, kýž je modostných mezdrujím ponovjav, so za serbský ľud a za zakovanie serbskej kultúry zasadžeč. K večerným rejam zapiska skupina Kontakt. Viace vo sobotnejšej maturitné sviatočnosti zoniče byu vúsevania. Na čerovši kloštorský a svojbný svedžen je niedže 3500 ľudí přikvatavo. To je nešto mene hač loni, tak sobu organizátorka Sonja Hiduščina. 48 vikovárjov z okoline je tak kloštre Marijine Hviezda v Pančicach Kukove svoje produkty poskyčivo a 25 tovarstvov cyvého okresa je so hosťom na dvema jevišćom aj prezentovalo. Bychu to športové skupiny kaštež rejovanské a hudžbe. Kloštorský a svojbný svedžen organizuje kloštor, gmeny a okres romadnie s miłočanským křesťansko-sociálnym kubanským skutkom. Jedna posta Sokołkov a Sokołov športového towarstwa Sokół Marii Voleče Sokół Rajbice Hoki je sa minulý konc tydženia na sportové vumenie v českým miestačku Spalené Poriči v obdzielivo. By to miestem 61. česko-serbské zetkanie. Sobotu v obľadachu si hoščo z Vúžice zromadnie s českými přečelemi Rot Blatna a čera novú pistava novú mieste Spalené Poriči kajštejš novú mieščanský zahrad. Tradicionálna koparská rá sobotu popodňu by sa nerozsúdne sydom skončiva. A to bychu naše povestče, kotrež namakače vizotejš na našich stronách internetče abo našej dámotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: 18 stopňu pokáza živé slibro tu pri budyskym studiu netko ráno dženca. Veľa svunca, dys a dys tež nekotrem ročele s švialemi a môr so tež zahrimač, ale bude to kytro tužný džen dženca zaso maximálne 33 stopňu, ale veci ke culce so vo vokvodnenie procuja znamenča tak. A hač do konc týdenia horce, lečne vedro, zväčša džela, dále sucho, veľa svunca, stúpace temperatúry a veršk. Šoš temperatúry nastúpa. Bude štvrtok s maximálne 6,30 stopňami Celsiusa.
3: Na to so milí tu iš nastajíč, ale môžete so dženca ráno najprv raz znamenša netko, peč pona po šestčich na svobodné púče nastajíč, vyskače pri púčach do taltejš, niže neste a jeli pak sa to biorania zmeni a v nešto uľadače, či zúča sa rádu pola na ju pak telefonistce abo z povisču přes našu četú funkciu v app MDR Serbia. A pak přijem môj Jakub a ja vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
3: A vie so, dobré, krásne ranie a dobrý štart do nového týdženia s serbským rozvozom a Anu Bikingec.

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: A šezno poriadne přepočení, jeli nic, my so o to postaramy. A to v Rajbicach. Tam je mjenujce přichodná stácia Beachtoury. Vysoké temperatúry, zimné napoje, vězo dobrá nalada a beachvolleyball. A to šo v stilu 1990 let. Na to a viac môžete so v Delanach veselič. A voprav hudbu za beachparty so tiež postaramy.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
2: Nic zavič.
1: Den zavičo.

0: nábožné slovo.
1: Magenta Bauerwirt z Zweibrückna.
2: V tutem týdženu rečiu vo dobrých počinkách človeka. Kúžde by za nimi honič dobil. Na prínim miestne stej múdrosť. V tým sú si človekoje všich časov přes jedný. Husto myslíme za tún, kýž má vážnu funkciu, abo titule, abo veľa bohatstva, múdrie. Náladný človek ve drohej drasče s toustým autom, s sklinčacimi titulemi, abo s bohatými přečelemi, má sa husto za múdro. Hej viem, so tým ľuďom dúrie sveta ľohšo otvírajú. Múdri pak nedebia byť kýba překlepaný. Vulka vieda nie je z opriedka známio múdrosti. Rečeše so vo húpych búrach a zládovaše so na nich. Moji predovníci bychu búria. Nesu študovali, ale múdri bychu. Ich vopšená vieda vopsa vaše civeživenie, ratarstvo, lesníctvo, techniku, vedro, skut a tak dále.
1: To praje Bauwirt z Zweibrückna na dženským nábožným svoje, nadavku a zamojitosti z Herbsko-evangelského zvierska. S tým je 4 menšiny do 6.

0: Při temperaturach nad 30 stopněmi jsou se mězdovým křesťanské jednoče konce dňa počili. Sobotu by tam jenujíce maturitná svjatočnost Budyského srbského gymnázia. Dohromady 9-40 šulorjov a šulorkov je svoje maturitné vysvědčenie dostalo. Matej Dziswałk o tym rozprávia.
1: To je můj Budyšin, prýnja serbska kulturna brigada runje v pozadku spěva a nekotre spěvaky a spěvary od 12. letnika jsou si sobotu při spěvaniu zavisče myslili, to bě můj Budyšin, tam běh našudí a nětko je šitko zdokonjane a svět je otevrené za dalše půjče a překvapenky. A apropos překvapenky, Milena Mikvoškec z Rajnce a Kobinjan Voko z Budyšina staje dostavoj vosebite myto němské fyzikaliske domašnosti.
2: Moje Wutscha Männerscha, du kannst ja so tak Jahre behodgene, so to sei mo, aber so to ein Pferd mit Physiko, ha so die so to sanuriwa, ha dumma die Wille, du mu Wutschewawa, se ha teigene Stadustawa, jako da, aber jako pomoc za studi.
3: Ha ja sum dir, so Jahre prekwappene Tour, die ich so ja to zwuschau, wot nasche Tourtoki. Neisgere ja moje Physik Wutscha, knes Heck, mit am Schisobio, jako dobre Schula, ja sum dich Zinat Stübko, aby jo vyfyzit se mělo, na toho můžu to znovuč, co je to činu za mne.
1: Hej, a run je tak je. Vůčor jo, nám je tu jatovošnost či vůsahovací šulorů a šulorků a oni smědža se přes leto čvonstva v němské fyzikalické tovošnost či veselič a možná se s tuty pomocu městrům tež fachově dále kupovat. Ještě raz, Korbinjan Voko.
3: Hej, na ekne se kjo, šun tun pravě směr pon se vůpotal, já budu než to činč, to směra techniky najskýry mašinotvávy dřežanách na TU, ale hačo nikde ten to bude, ale příšené to možná budeme vidět.
1: A Milena Mikvoškec doda.
2: Also nik máma můj úsočel, nik na kůže pat cua poabinja běža, to se já so ráda za biologiu poabíč, a runo časně ty dám, kam možná nikde še jenom dobrou přestavku měč, jen důl, so nikak bočerstvíč a moc se zběrat.
1: Moc se navožoval je tež němský šulo, kýž pokáža ze Žitavy a kýž je jako zvonka stejace průvania na gymnáziu zvožil. K tomu šulský navoda René Viacvok.
4: Vůn přebeží po takým jen větší kontext na průvaniach, hač naši šulo je to čina, ale pod samstnými vůmeninami, samstnými směrnicami a samstnými nárokami. A to vosebite na tým je, že on nemá ještě žádnou účora při sebi, když je, že on je žádnou regulárnou účbu opět, ale se dobře tuto obsahy sám přisvojit.
1: No a to je šula tež zmištroval a za to silný aplaus dostal runě takéž šice druze, když su sobotu skončne další živinský kapitel odzamknili.
0: Matej Dziswałk je rozprávjal vo maturitnej svjatočnosti Serbskeho gymnázia Budyšin. Krošťanské jednoče sú šulorky a šulorjo, zajšu sobotu svoje maturitne vysvedčenia přepodate dostali. Nedom je byl k nasadom, netko slyšíme Juliu Jankovscinu.

0: ja naposled mich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. Ve studiju Jakub Voča.
2: Dobre ranje. Nije 20. hosči je konci dženja 10. mjezenarodny dudakový festival Slepom Vopetavo. Vedrových kapriolo na dvima dňoma dla běše publikumový magnet čerovši svedjenský čapouse praj regionálna rečnica domovinskej župy Jakub Lorenzaleski Diana Maticova. 25 v obrazach pokazachu sobu skutkovace živinje komunie v osadže a šulske každé štovarstvové živinje. Organizátorojo sú s poradženjom festivala spokojom, rune takáž s vobdelením folklórnych a rejovanských skupinov z Vúžice, Nemskie, Polskie, Českie a Bohaskie. Dere penine kupile a mnoze ľudžok iš cichu so kunsti dženja vokvodnič, to je bilanca hornio vúžiskych kupilov po prinim kuncu tydženja z kietro vysokými temperaturami a tojšto svuncom. Tak zličichu mezdrujim od piatka do nedžele v pošove viacač 2300 hosči, tyž budiska z prvina kupil by kunsti dženja dere vopetana, tam bychu ličby hosči podobne, reka z budišina. Mnoze kvalachu se temperatury wody, kotraž by niedzie 23 stopniu. Kruščicach je sobotu 49 maturantku a maturanto Serbskeho gymnázia Budyšin svoje zakončace v usvědčenie dostalo. Najlepša šulaka Bieta Bea Mitec z Budyšina s přereskom 1,0. Svědčenský rečnik letuše je maturitné sjatočnosti by je Mirčin Veclich, kýž je modostných mezdrujim ponovjal, co za serbský ľud a za zakovanie serbskej kultúry zasadžeč. V kvečonem Ream zapiska skupina Kontakt. Na čerovším kloštorským a svojimným svedženiu je niečo 3500 ľudí bylo vopetalo. To je nešto mene, hač loni, tak osobu organizátorka Zonja Jeduščcina. 48 vikovárov z okoliny je tak v kloštre Marina Viezda Pančicach Kukove svoje produkty poskyčivo a 25 tovarstvo z cyber okresa je sa hosťom na dvima jevišťom aj prezentovalo. Bychu to športové skupiny, kaštiž rejovanské a hudžbne Cilky. Kloštorský a svojbne svedžen organizuje kloštor, gmeny a okres zromadne s miłočanským křesťansko-sociálnym kubanským skutkom. Kruščicach pri Fulke Cvorce je so čera 7. turnír zapšahu a serbských koniacich športovcov úspešne zakončil. Lukas Wenderoth od zaradovacieho tovarstva pri kloštorskej vodže Pančice Kukov vúdobe se je z koniom Elbfürstom v hodnočeniu sakských mištostv titul sakského vicemištra. Zvota medália ješe do Grumbacha blízko Wilsdorfa a do Deleča. Dohromady by so 40 zapšahu ze cioch zjazkových krajov na turniere v obdželivo. A to bychu naše povieste, ktoréž namakáče tiež na našich stronách internete, kajž tiež našej dámotné app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Džiatnače stopňu pokáž za živé slepirotu při budyským studiu. Dženca zaso veľa, veľa svonca. Bude tužno, maximálne 33 stopňu dženca, ale dosadu smročele nekotre s švielemi a môj so tež zahrimač a tež vecike culce so vo vokvodnenie prúcuja. No a tak hevák, cvý týdžen kytro horce lečné vedro z večer dila vosene sucho. Veľa svonca a tež stúpace temperatúry, viašk bude potom štvo Wortke z maximálne 6,33 stopnimi Celsiusa.
3: Vršk na pučach, što ješ nastupa v obkat, hišče docpět nie je tu čas, nie je dalešo svobodne, ale to nás a vás vězo vieseli, tyž vyskače do ta niče nieste ja. Jeli nešto uladače vězče, přizvuče so rádu pala naju, pak telefonistce, pak spoviščo přes našu appu, chatovú funkciu v app, tak voko NDR Serbia. Jakub a Matej, přijetaj vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
3: Nedom je peč menšinu, po pečich. Netko slyšíme trompetové zinky od skupiny Holásky a potom viacové trompety s takým mychom sa navíšče, čo menu.

0: Jesate mjezynarodne festival Dudako je vita hosči do slepoho. Folklorne skupiny z polskeje, českeje abo boarskeje sú na cioch dňach svoje programy predstavili a vezobie tež hosči česká skupina mjeznými slepianský folklorne ensemble.
1: Mies hercami slepianského folklórneho ansambla stieše 24-letná Hanka Zarodnikec z Číska. Ve vojerusky evangelsky narodní drastče, vosebíče, klinčace instrument raješe.
2: To byše jen vosebíče kruh, to je písané od Wolfgang Kotiseka. A to da vosebíte še, so to je ten jeničký stúčk za jenojš dúde. Dún ríka dúde strovia. Dún spiel ma jenojš dúde jako jako instrumente. A hevok je to, sú to dúde jenož podpírac instrumente, a te tak pravé nesvýšiš, ale jenož dúde, a ten jungrotný zvuk dúdu, môžeš jenož v tým súčku 100% svýšiť.
3: Kde si to docela započala húčiť?
2: Ja som bola peč sej muslu, ja som na píšťavce započala, potom ja z vos som letom, som ja započala na Huslemirač a pon som ja bola moje sotre vidžela kaž vona dúdera a pon som ja z cínač letami tež pon započala dúdera.
3: A što je te vosebite súva tu ve slepom rač, ve slepianským folklórnom ansamblu?
2: Tun slepianský ansambl je jen vod dve vôľkých ansamblov, že tie dúde hýšte v ansamblu jene krúte mistno maja. A za nás byše pon te pomyslenie budešín abo slepo a pon sme ze skola Tilichom, to byše náš vúče, sme me halt sobu do slepo pšinili a pon sme jone jenu vulkotnu a lubu zromadnosť namakali a sme halt tudu vosali.
1: A zromadnosť hučmniku a hučmnicu je so čera na koncertče pod hovým nebiom hišče rozširiva. Jako přidružichu so slepianskému folklornemu ansambli pozornistča slepianskeje evangelskeje vosade. Drie sú hižo ke šelakým šiležnosťam ve vosadže romadže rali, ale na tajkým vulkým jevišču hišče nic. Tak rekaše hes Svo folklora Zetka Blach.

Nedom je cibilky nasedom a ja mám zaso raz pokyvy za vás. Netko v lieču môžete sa na to naučiť, zo je pondelu večer. Radio Zackula, vonka na osach popuču dženca večer, môžete sa z Možinskej redakciu Doral Beats podať druhá stácia. Beč voli buluje tvore sa tam odmeje. Od pečich Zackula tým tam na miestne budže a potom na pošestčich doviče v tam byč najpozdišo, jeli chcete sa obrač. A od večera 8. tradicionálne ačo 10. potom z Ral Beats Vusevaja. A ešte poky u tomu, strašče so k moče 19. leta po takým 90s. Přičelné posledženie budeského okresného sejmika je dženca po podňu Pečich na zjavne dželstče na žolu krajnorádnoho zariada prošení. Serbský institút prosí potom juce po podňu dvemaj na přednošk do institútneho tvárenia na budeskej dvorniščovej. Téma je institúcie, identita a vobčelenie. Štú poslenia kultúrnu viestotu retoníske. Kaž prajene juce po podňu dvemaj Serbským institúče Budešinia. Juce je nimo toho přičelná riečná hodžina vobedleského policista Andreja Kobora od po podňu 4 do 6 tvárenju záhradnického zviazka při kloštorskej vodže Pančicach Kukovia. Tež na Rokličansku kupu môžete si vyjúce vulečeč, tam zmije mienujúce kolípa z javnú probu. Od večera 6 očakuje vás tam tež svodná ječ a mieso tež napoje a hodinu pozdišo potom od 7 kolípa tam spieva a svoju zjavnú probu převedže. Abo jeli je vám skere za filmom, da môžete si byť tiež na rod, tu budeš inie doječ abo dobežeč, od jucíša maja tam zaso kino pod hovým nebiom, jucíče ľus z nemskej komédiu Extravost.

0: V noci od soboty na niedzielu bieše druhara nimskie pola svietovoch mistrovstvu kopańce. Kanadijskim Toronče sú na koncu z 2-1 po zastatku dobili. A to přečivo Svonovi novému příbrohy nimsce elfmenkeste. Serbský kopa, niedeši raja serbská mústva a niedeši kapitán Ralbičanu Peter Domaška je si tiež tú truchu vobladal za nás, vobladal ako experta a ju takhle zima.
1: Hi, jen doby cíli spravené prajíč, to by ta očakona Češkara, to afrikánské můstvo, to jsou to jara dere kopajcu raja, jen vidí, že jsou šivé evropské, hukubované, odo evropské raja, ha Nímska nejde tak rýtí do ryb šišva, jsou se potom stopnovali, ha, ale to najvážnější dyb by to uměnené, to cí uměnené od Nagelsmana, dokud to se to jen tak viděl, že to no impulze sádíč mohli, ha, undav je najlepší nímský nadběhor, kterýž v Bundesliga raje, ha, on je tak zimno kréne proto roto, ha, to se jen proti druhých roto viděl, kterýž on tam zvertne, s jenom kontaktom, odzankne, to je naša hulka silnost. A potom se jde viděl, že v můstvě trichy, že můstvo jen cilk, a že kůže za kůžová, bože, se Šlotrbek najskýře zranil a tyž Češko zranil. A to můžeme hlát, že můžeme činč.
0: Hej, a do predka zladujo, kotry voznam, má tuto dobyče za můstvo?
1: Hej, oni jsou štaflu dobili, jsou většinou v 16. finálu, raja tam nitko na cičo, z jinější skupinou. Bohužel je bolo svoje tak udalo, když šo normálne, že on hraje v 8. finálu na Francúzsku a tam bude jen pon vidieť, kak tu stav jo. Vážne jo, nieke, zase sú one skupinu dobili, šírny rým na Ekvador, môže na to viezo, Nagelsmann, ľudí, hráčač, ktorý šiak neraja, to je za mústvo, cúk, ešte môj dobre, to môže kúži, je môj hráč, ja v 8. musím na Baumana, ktorý už bude zavešť o rotách stač, posledný rým. A ponete ty za cuk, můžstva jara dere.
0: Hej, přišel na Ranímskie, je potom kajž prajene štvortk a potom, že dále do Kaukova. Za to je Nímska tejší, že kvalifikovaná. Peter Domaška je najprv raz optimistický a je ještě přidal. Nímska je lica při světových mistrovstvách ižo viace rota celiva, hač 2008 nače a 22 hromadže. Hoj, snadno je to tež dobré znamio. Štojš pak nie je dobré znamio, zo ač dotal předsoště nie je, že na pojezd ze strany Nímskeho mústva přišla, štojš zranenie Niko Šlotrbeka nastupa. Nikoci žurnalistča líča miestem s tým, zo za bytk VM vúpadne. Štojš by viezo, jara škoda bylo. Ja si myslu, Jensa, zo ním, što s ním je. A nedom potom za je Andrea Špitanková dospěvová. Zonimy jeszcze niektóre minienia międzynarodnych nowinów, bo niemskie mústwie Jakub Wojcza je raz troszkę przez nowiny listował 7 do 7.

0: Hajrunje sme slyšeli nemské národné mústvo z tej dočasne 16-činkovým finálu. A Jakub je, ty si raz vobladal, što mezinárodné noviny po tutým nemským dobyču písaja.
1: Započíname v Jendžeske. Tam opisuje novina San sobotný šuru jako najintenzívny šuru tutých svetových mištostvov a kvali super jokera Denisa Undafa. Daily Mail vidí trenária Nagelsmana a svoju zvotu ručku jako vážny faktor za dobyče, vunčak je 60. menšine mezdrujm Undafa na rajnišťo svaom. V francouzsky športové novinie L'Equipe dopomínaja na to, zo je to prvý raz po 2014, zo nemská skupinskú fázu přetrova. To so však o 2018 a 2022 radživo nie je a kvala boj nemského kajštež napřečivného mústva svoja noviny pobrio. V španskej písa novina AS Undaf je nové klóze. Nemská sa přeco dále na Nemsku vúviva, kajšiu tiež znajeme. A novina Marka dodá, Nemská je Nemská, nevieš, nesmieš ich podhodnočíš. A ište fixo italský je tam tiež písaja o tým novina Tuto šport, zobie zvota ručka trenária Julia Nagelsmana rozhodný faktor a zo Nemská svoju hru přečivo svonu.

0: Das waren Nachrichten von MDR Sachsen. Aktuelle Informationen jederzeit auch auf mdr.de und in der MDR Sachsen App.
1: Srpski rozvoz, váš rajnčí budžak. A do dňa startuje s vami Matej Cyš.
2: Si menšine, posledných je trika počas, ale tu budeš nedále šopši starým studiu. Štož rika, zo sme dále Jakub Poča a ja za vás tu. On je takéž na počach šopši starým našej končine. Štož rika, žane hačenia, žane vyskače. Tu iš dobrú jezbu a doječte sebi, derie tam češ dobiče.
1: NDR Sachska, Srpski rozvoz.
2: A nitko slyšíme, ale no, hejduškec. Hey,

0: Нетко је на пол восмих.
1: Српски розвоз. Повјесће. В студију Јакуб Воћа.
2: Добре раније. Ниједже 20. хостчи је конц тыђења, дже сате мјезенародне дудакове фестивал Слепон во попитаво. Ведрових каприоло на двима дњома идла беше публикумове магнет чероши свеђенски чапоусы, прај регионална речница домовинские жупы Јакуб Лорен Залески, Diana Maticova. 25 obrazach pokazach u sobu skutkovace živenje komunie ve vosadže a šulske kajšte štovarstvo ve živenje. Organizátorojo sú z poradženjom festivala s pokojom, rune takáž z obdeleniom folklórnych a rejovanských skupinov z Vúžice, Nímskeje, Polskeje, Českeje a Bohorskeje. Dere penine kupele a mnoze ľudžok iš chcichu so konste dženia vokvodnič, to je bilanca honio vúžiských kupelov po prenim koncu tyženia z kytro vysokými temperaturami. Tak zličichu mezdrujim od piatka do nedžele v Porchove viacač 2300 hostči. Tež budeska z prvina kupel by konste dženia dere vopetana, tam bychu ličby hostči podobne, rika z budešina. Mnoze kvalachu si tam temperaturu vody kotraž by niedže 23 stopňu. Kruščicach je sobotu 49 maturantku a maturantu Serbskeho gymnázia Budešin svoje zakončace v usvedčenie dostavo. Najlepša šulaka by je Tabea Mitec z Budešina s přereskom 1,0. Svedženský rečník letuše maturitneje sjatočnosće by je Mirčin Veclich, kýž je modostných mezdrujim pohňav, so za serbský ľud a za zakovanie serbskeje kultúry zasadžeč. K večernym rejam zapiska skupina Kontakt. Na čerauši kloštorský a svojbný svedžen je niedže 3500 ľudí prišlo. To je nešto mene hač loni, tak sobu organizátorka Sonja Hiduščina. 48 vikovárjov z okoline je tak, kak v kloštri Marina Vězda, pančica Kukove svoje produkty poskyčivo a 25 tovarstvo sivého okresa je so hosťom na dvema jevišťom aj prezentovalo. Bychu to športové skupiny, kajštež rejovanské a hudžbne celky. Kloštorský a svojbný svedžem organizuje kloštor, gmeny a okres zromadne s miłočanským křesťansko-sociálnym kubanským skutkom. Jeden aposta Sokokov a Sokovov športového tovarstva Sokov Rajby Corky je som minene konstigenia na športové vúmene v českým miestačku Spalene Poriči v obdžilivo. Bieto miestem 1.60. česko-serbske zetkanie. Sobotu v obladachu se hošťo z Vúžice zromadnie se svojimi českými přečelemi Rot Blatna a čera tiež novú pistovániu miešče Spalene Poriči, kajž tiež novú mieščanský zariad. Tradicné nakopárska hra sobotu popodňu by sa nerozsudne 7-7 zakončila. A to bychu naše povestče, kotrež namakače tež na našich stronách internetče abo našej damotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: 19 stopňu pokáza živé slibrotu při budyským studiu, dženca vočakujeme veľa svonca, tužné vedro maximálne 30 stopňu, desadistež nekotrem ročele s švielemi a masotež zarímač, tak praja meteorologojo, a hač do konca týdženia horce ličné vedro z večer dela dale sucho, veľa svonca a tež horco a stupace temperatúry veršk bude štvortk z maximálne 6 a 30 stopňu. Celsiusa.
3: Na pučach našej vukolínie dále šo při starom drejka šo svobodné žane bőskače při pučach jeli tola nešto vúľadače přizúče to rade na maj pak telefonistce abo napísače na maj povesť dođe přes četovú funkciu našej app MDR Serbia. Jakub a Matej přijetaj vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
3: A dobrý štát do pondžele s serbským rozvozom a Suzanne Hempelovej.

Včera je so po celej Nemske tak menovaná Fête de la Musique svečila, tej v Kamiencu, tam sú na cínače jevišťach a dvorách svečili DJ-ojo, jednotlivé umielce a tiež skupiny kajš Boženie Criers z Kulova sú pred viacerými stá přiladovarymi vystúpili, ale popravom šako pokáža tuta Fête de la Musique z francouzskeje. V lieče 1982 menieš emeric tedyši kultúrový minister Jack, abo Jacques Lang, ja neviem, džiče 21. junia k spočátky lieča von a činče hudžbu. Zaušich. Francouzce Fête de la Musique po takým. Kvázi svojne žorčík. Fête rika menúco činče, ale inak písané to runia svedžin, feta. A ako svedžin hudžby je to netko znate. Ale tutun svedžin byše emt runie francouzskej čera trošku inaštia čevak. Horco tydla sú tam s blakami alkohol zjavnosti zakazali, so bychu srôdnické služby nepřežadali. Hudžbu sú zaviešť přiušim, tyž francouzskej činali. No hej, také pravé liečo emt nie, tyž přeco šudže potom taký summer paradise trude je přehorca. Čo več menšinou pana po vás, Michiel.

0: Při temperaturach nad 30 stopniemi sú svo zaujšče šúdže počili a miestrujem tiež kruščanské jednoče. Sobotu by tam jenujúce maturitná sviatočnosť Budeského sábskeho gymnázia. Dohromady 9 až 40 šulorijov a šulorkov je svoje maturitné vysvedčenie dostalo. A Matej Gisvok o tom rozpravia.
1: To je môj budešin, prenia sábska kultúrna brigáda Runia v pozadku spieva a niekotre spievaky a spievary od 12. letníka sú si sobotu pri spievaniu závisče myslili, to bie môj budešin, tam bieh našuli a nietko je všetko zdokonjane a sviet je otevrené za ďalšie púče a prekvapenky. A apropos prekvapenky, Milena Mikvoškec z Rajnce a Kobinian Voko z Budešina staje dostavoj vosebite myto nemské fyzikalické domašnosti.
2: Moje buča meneša, tako se ja so tak jara v hodine za to zajmova, za tún předmet fyziku, ha so tie za to zanuriva, ha doma tie veľa k tomu budžovala, se ja tak nešto dostala jako dá, alebo jako pomoc za studi.
3: Ha ja som tie so jara prekvapené čuje, že som ja to slušal od našej tutorky. Najskýr ja moje fyzik vúčer, knes hek, me tam šizovio, jako dobrý šula. Ja som tiež Cínač Štupko v Aby ju vyfyzit se mělo, na toho můžu to znovuč, co to činu za mne.
1: Hej, a růně tak je. Vůčor jo, nám je tu jatovošnost, či vůsahovací šulorů a šulorků, a oni smědža se so přes léto čvonstva v nímské fyzikalické tovošnost, či veselič, a možná se so s tuty pomocu městrům tež fachově dále kupovat. Ještě raz, Korbinian Moko.
3: Hej, na ekne se kjo, šun, tun pravě směr, pon se vupotal, ja budu nešto činšto smera techniky najskýre mašinotvá v Drežanách na TU, ale hač to nieke tenhle to bude, alebo přičané to môžete, budemo vidieť.
1: A Milena Mikvoškec doda.
2: Also nek máme môj úsočel, nek na kúžopat cua poabienia bieža, to se ja so ráde za biologiu poabieč, a rúno časne a tie dámka môže nieke še jednu dobrú přestavku myť, jen dôl, so nekak počastvíč a moc se zbierať.
1: Moc se navožoval je tež nemský šulo, kýž pokáča ze Žitavy a kýž je jako zvonka stejace prúvania na gymnáziu zvožil. K tomu šulský navoda René Viacvok.
4: Vún přebeží po takým je väčší kontext na prúvaniach, hač naši šulo je to čina, ale pod samsnými vúmeninami, samsnými smirnicami a samsnými nárokami. A te vosebite na tým je, so vún nime ješe žano účora při sebi, kýž je, also nie je žano regulárnu účbu opetov, ale se dobeo tu te vopsaj sam přisvojič.
1: No a to je šulo tež zmištroval. A za to silný aplaus dostal rúne takéž šice druze, kýž su sobotu skončne další živinský kapitel vodzamknili.
0: Matej Gisvok je rozpravjal vo maturitnej sviatočnosti Sábskeho gymnázia Budešin. Kruščanské jednoče sú šulorky a šulorio v sobotu svoje maturitné vysvedčenia přepodate dostali.

0: Tam Drežan Vročelo Budečina. A tu jsi můj Jakub Vroča a já. Já se nadžívám zos, če se derje z voža vukulili, posnedali a se derje nadživo dojeli, když tež přece vaše ranně vupada. Srbský rozvoz je ještě hodinku za vás tu a tu chceme vůžič. A dokud žádné vopkane pokyvy za vás nímám, že tež nedom dále.
1: NDR Sakska. Srbský rozvoz.
0: Smalina Matikec.

0: A netko mám zaso vôbec tu, podľa mňa, studiu.
1: Polícia z G.
0: Jakub Vôča je menúci tu.
2: A jestli právě ladáme skrotka do Nězdačíc, to je Němce Nedašec, tam je policia 34-letnú vodžaku kontrolovala a zjistila, že je žena trochu jara hluboko do šklince poladala, dokładne viac ač 2 promily alkohola sú namierili. Sobotu ráno, niedže 2 je policia núzové telefonát do Nězbožadla dostala na B690 pola Vúha je 22-letný se svojím VW-om z Nězbožiu pozdatne, dokýž by jeho dalšie auto z drohy stvočilo. Namiestne najdžichu z Nězbožiného a jeho auto, kýž naciše ležeše, policia pak nenamaká žane znamenia, zo je dalšie jezdidlo vodžere VW-a z drohy tak prajne stvočilo. Zastanice pak zvyšťichu, zo je 22-letný z Nězbožiny alkohol piju, kreujemu votozachu, jezme dovolnosti najprv raz fuk, škoda, niedže 10-40 euro. A zo nie je dobrá idea, nitku při gardinie ze zapalakom odstronič, je sobotu večer muž Lubiu nazoniu, 22-letne zapali, tak minúce nedom cibu gardinu a pomenia načiniju škodu na oknach a ščinach, vonjeva vobora vohen Saša, 22-letneho a tyž, 25-letneho prečela do běhu zraněného do korony dověst, dokéž staj kůra zadechávaj. Škoda tam, níže 5-10 euro.
0: Tu již město zapaláka, tohle radšo, nožičky za, nožičky zač, a potekneš to, aby nožik, a bude tu nitku tam ostať. Nej. Nedom je Bilek Nadževič, u ní ještě 12 menšinů, po 8 netko zpěvá Jörg Weiselberg.

0: Jessate Mjezenarodne Festival Dudako je vítal hosti do slepoho zajšu konce dženja. Folklorne skupiny z polskeje, českeje a boarskeje napríklad sú na cioch dňach svoje programy predstavili a vezobie tež hosti česká skupina mieznými slepianský folklorne ansambl. Diana Fričec-Grimichová rozpravia.
1: Mir s hercami slepianského folklórneho ansambla stieše 24-letná Hanka Zarodnikec z Čiska. Ve vojerusky evangelsky narodní drastče vosebíče klinčace instrument raješe.
2: To byše jen vosebíče kruh, to je písané od Wolfgang Kotiseka. A to da vosebítost še, so to je ten jeničký stúčk za jenojš dúde. Tun ryka dúde strovia. Tun spiel ma jenojš dúde jako jako Instrumente. A hevok je to sute dude jeno sportbirats Instrumente, a te tak braue neswischisch alle jeno stude ab den jungrotnus wuk dodo možeš jeno švetem sučku 100% swischit.
3: Der hast du dort zwar zapotschava hutit.
2: Ja sem boa pech se muslu, ja sem napischauze zapotschava, bot sem ja zes vos som litomi, som ja započala na huslemirač a bon som ja bola moje sotre vidžava kaž vona dudera a bon som ja z cínač litomi tež bon započala dudera.
3: A što je te vosebite suva tu ve slepom rač, ve slepianskim folklornem ansamblu?
2: Tun slepianski ansambl je jen, vod dve vulkich ansambl o jete dude hische we ansamblu jene krute mis no maja a sanas bis bischepon de pommes linie gute schien aber slepper a bonsme so skor natürlich um da bische na schwutsche ja smme halt so bu da das slepper schinili a bonsme jone jenu Vulkot nu a lubu nos roma nos namakali a sme halt tu de vosali ha.
1: As roma nos chutmniko a hutmitzo je so chera na koncertche pod hovem nebiom hische rozširiva. Jakob Šidružichu so slepianskemu folklornemu ansambli pozornistcha slepianske evangelske vosade. Dresu hižo ke šelakim šiležnosčam ve vosadža roma džerali, ale na tajkim vulkim jevišču hische nic. Tak rekaše Svo folklora Zetka Blach.
0: Další verš k byše čarovši svedenský čar pouse, když pokaza peča 20 v obrazách živinie slepianské osady. Slyšeli jste vůrězk z čarovšího vůsobania. Celou reportážu Diane Fričec-Grimichové můžete se ještě raz naposkáč, abo tež k prvnímu rázi naposkáč na naši internetové straně a tež v naši app MDR Serbia.

Nevím, jak podá vás upadá, ale jeli já tenhle dny raz nejsem ráno tak celé uspane, když je to poprom šetřo na tým, zvlášť do noci kopajn zvládám. Zodpětka by to ještě ľudí skeptických, jak to bude z tu TVM, ale já mám tu začíš, co je tohle veľa pozitivných impresiou. Riane stavizničky sa tam tež písaja, před týdňom například je Ledmaník do Rotaria Cap Verde, Vozinia znau, nekotre tisac followerů na Instagramě měješe, městem má on věc zač Manuel Neuer. 15,3 miliony. Včera je so například další rota z rekom stav, Ali Reza Bajranwand, rota Iránčanů, je včera večer přečivo belgijský nulu džaržav se z najmenša jedné absolutně přemožací parádu. A je štarto VM su se Belgičenio zavěstče lohši představili. Dvojice nerozsudně. Iránčanů na druhé straně so přes dyb kvizo jara veselichu, tu iše tej skupině dále šo možno. Egyptočenio přečivo novozélandské činiť u sebi dženca ráno drie Češko, ale zamožachu zastatky štek ci jeden zvertnič. Včera zamožachu Španičenia prečuvo Saudi Arabske netk dola prini raz vopravdže přesvědčič. 4-0 je končný stav, ale tomu spravne prajene ižo stav k počasie byč. A Kap Verde Uruguay 2-2. Druhý dyk za Capo Verde. Další silný úspěch. A dženca večer, že vyzo dále. Argentínska přečivo austrijské. Zakop večer 7. To bude klasera. Potom jednačí francouzská přečivo Iráky. To skvěre jednostronská. Dvě maj. Norvejská přečivo Senegali. No dere. Já zahraju vám přičo na hudžbu a podanám rás, ač mám ňuce svojím kalendrem nekaké termíny z těho. Nadžijom ne nic. Nedom mám ještě raz. Poky vyzo vás. Cibilky nadživeče.

jutze njeste je pola mir kalendre žaden termin, nucka alle dženca večo. A ja sa nadžiam, pola vás tež, dženca večo môžete sa mienuce z modžinskej redakciu Doralbic podač, tam še veďa radio zátkula. Druhú stáciu Lietušeja Beach Volleyballové tóre, dženca od 5-ich, bude tým tá namiestne, a na po 6-ich, milí tam byť, želi chcete soboračné požišo. Od večera 8-ich potom hač dođe sačiš originálne vúsovanie z Ralbic a jeli chcete so po moče mieč lica si zadkula za kvížu stáciu moto umyslí, přemyslí a dženca ríka von 1990 leta tu iš zdrašče si vy, než to z tuto časa alebo što iš za tým upada. Dáleže, budešine, přichodné posedženie vokrezného semika je dženca poponiu pečich na zjavný džil z Čena žolu krajnorádneho záriada prošení. Júce, přeprosu Sábsky institút, poponiu dvemaj na přednošk do institútneho tvárenia. Téma je institúcie, identita a vopčelenie. Štú posilnia kultúru, kultúrnu viestotu bretonisky. Júce poponiu dvemaj v Sábskym institúče budešine. Jutze je tež přichodná riečná hodžina vobedlerského policista Andrija Kobora od poponu 4 do 6 tvareniu záranického zviazka pri kloštorskej vodže Pančicach Kukovie. Potom môžete se byť do Orklec doječ na tamnišu kupu, tam zmeje kor lípa menujúce zjavnú probu. Od večera 6 očakuje vás tam svodná ječ a tež svodné napoje, od 7 potom kor svoju zjavnú probu tam převedže. A na dvore budeského rodu doživiče od Jucišeho za Sokino pod hovým nebiom zájenia riada je Juce z nemskej komédiu Extravost. Tu iš snáno je nešto za vás. Podľa bylo, na kvíždepad, milí si dženc večer, Doralbic doječ, vedroče krásne.

0: Раз, два, три. Жишик радио. Ой, ваш Жишет Себастьо.
1: Царского программа. Я скоро буду в эфире, а то я редный цас. Jedna vec pak je škoda, když se za některé týdny rozžognováš se svými přijašelami. Jak bude se to ražíš, až můžeš se ve to myslíš jeden na druhého, to můžeš se zgeníš ve žínsečném ulicovánku zažíši.
2: Pěs lumpi a kocka minka stej přijašela. Lumpi groni kocce minka na zase výženě. Šokat tu ježoš, se pšaša minka. Ja jedu ku starej mamie, do žilua. Cewe lieše tam budu. Nie zabyn na mňo. Ja ši darim žišece knigvy. Kaž tu je cytaš, mysli na mňo. Groni lumpi. Kocka minka jo tužna, ale ja njamam za tebi žeden dar. Co me gu tebi dariš? Minka přemysluje. Pön v nagroni? Lube lumpi, jaši darim to svinco. Jo, jaši darim svinco. Přecej, gašte vížiš svinco na njebju, pön bužaš na mňo myslíš.
1: Jo, kak kocka minka a pjase lumpi se rozognujo te za dlejšu chylu a vestenjo te přijašela, tož čežinca slyšeli v našom ulicu Anku, no penga mogu ferie pšiš, ušči pak nio tak daleko, po takem žicem vam viele vjasela s přijašelami v Žišu ni, abo šuli, abo horše, a sluchajša spiju, máme tekešči za vas vo vandrovanju a spivanju.

Vidím hezkou chvíli, v přístavu je dávno klid. Kolem plujou lodi bílí, žádná z nich mě nechce vzít. Všechny míří k modrý pláni, kde se řeší.

0: verschiedene dvojko su slepem rejovali a spivali a na vesebnych instrumentach grali na dudach. Könnste genial, jose tam wird mir užasete. Miasa Narodne Festival Dudako vet petka, až to nežele su na festivalovom javištu ustupovali muzikove kupky z nímskeje, pelskeje, českeje a bulgarskeje. Vesebnosť letosnego festivala je bol zgromadný ústup serského folklórneho ansambla Slepe a pozaunového kóra Evangelskeje cerkvie. Kúsu sú zaznili, ak sú extra za Slepenský festival nastali. Ja se přepřesonými gešťmi sú byli také kupky The Happy German Backpipers, Pop Zorben a Avian Showband, ktoré sú publikum až do viacora rozviazelili. Také svěžinská namšaja byla, kterouž jsou také dudy převažovali, festival Dudako Slepem mají vět leta 1984. Nejvážnější záměr je jednoráznou tradici graž na dudách ve slepěnských stronách zachováš, kroní moderátorka festivala Diana Fritschec-Grimichová a vena přeraží o pentek ještě, že mimo toho tožda rydná tradice ještě živá.
1: W Slepom so szako hudźba dudo pestuje, a gdyż poladamy do serbskiej Łužice, potom so tu w oprocze jeszcze te racze tutych dudo pestuje, wuczuje. Wieso też na przykład w Budyszynie, ale to ste nieke dwaj, dybkaj budyski region, a też slepianski region, gdyż so jeszcze dudo raja, a też prezentuje.
0: Ja, wiecie, wo Dudakowym Festivalu słyszysz o Wicze w naszym programie.

0: vážny fakt za našich připoslucharjov.
1: Kuž jedna če sekundu vúžali sa pola zatkule 7,8 litru vody.
2: Zatkula.
3: Zatkula.
4: Zatkula.

Tujsiače ta lišče nejemu tu na druhu staciju bič ture do Ralbic dojeć, tun na kujže pat nešto zapasnje. Ale žan problém, naša Leandra přehoďa vůbečovanje na Instagramje. Pod MDR ležaca smuška Serbia môžete si všelake impresie vobladać, ale vizomače najlepší přelad, dešte tu namistnje. Tuž, pojče nimo!

Müsmel, prederunis času mi svitka mi džut, sa tych litričeli, gociš su nam trošku o svojim očinskim času rozpravili. Přišelny tyčen podáme so do Nibelčic a tam se dá vizo nové motu. Kajšče městom sa nohy, že sobu dostali, máme lice měnujúce nôsku. Kujža stácia má svojský motu a kujže, kýž přinže, hač rajario, přiladovario, abo či, kýž zagrlom, abo barusteja, smieča sa odpovedne domu strašič. V biu tonera činíme potom vulky skupinský foto a na koncu bičtúru na finálu v Miločicach ozivíme, na kotrom obrazu by najviac přerašených ľudí. Tuto stácia sa potom kletu prvnú stáciu bičtúru 2027 vôdovač má potakým garantiu, že je kletu podľa. Dženca, sme sa do zajšťošte podali, přichodný týždeň pak zetkáme sa za sobe přítomnosti a to s motom modro-červené bivy. Tuž, mladina, vupakujte svoj triko zajšvej Europeádu, bojšte si svoje kvitkace rečasky v savských barbách okolo šie a nezabudšte na lipové vopieško na lícu. My zetkáme sa přichodný týždeň v Nebečicách s motom modro-červené a bivy.

0: Zatkula.
1: Neuse Zeuse. Kuž du ponžedu.
2: Der je pjelnene kupjele a mnoho ľudí, kiž cichu sakon z tyženja vokvodnič. To je bilanca honio užiskih kupjelov po prvním koncu tyženja z ketro vysokými temperaturami a dojšto svuncom. Tak sličich ju miestrujem od piatka hač do nedele v Bochove viac hač 2300 hostí. Dež budyska šprivina kupjel by konc tyženja der je vopytana. Tam bych ju ličby hostí podobne. Rikaše z budyske kupjele. Mnozy kvalachu se temperaturu vody, kotraž pienieče 20 stopňu. V Krosčicach je sobotu 4.40 maturantku a maturantu Serbského gymnázia Budyšin svoje zakončace v usvičenie dostavo. Najlepša šulorka by Tabea Mítec z Budyšina s přereskom 1,0. Svieženský rečník letušie maturitnie sviatočnosti by Mirčin Veclich, kýž je modostných miestrujím pohodňoval, so za serbský ľud a za zakovanie serbskej kultúry zasadžiť. Ke večernom rejam zapiska skupina Kontakt. Jedna posta Sokogo a Sokovo športového dôstva Soko Ralbicu Hoki je zomínené konc týdenia na športové vumenie v českém miestačku Spalené Božiči v Obdželivo. Pieto miestom 1.60. česko-serbské zetkanie. Sobotu v obladachu si hosťo z Vúžice zromanie so svojimi českými přečelemi Rud Blatna a nedelu novú pisovaniu v mieste Spalené Božiči. Kajštiš nový miestčanský zariad. Tradicionálna kopaská rá sobotu popolňu 500 nerozsúdne 7-7 skončila. V Budyšinie je sa sredu večer 1500 športočov a športočov na firmovom biehu v občelivo. Kajž žili miestčanský zariad, by sa 116 firmov z dohromady 270 mústvami za vúrisanie přizivivo. Lica by firmové bie tak spíšne vúkňované, kajž ište ženie. Tež viacori serbsi v občelnici sú ve všelakých firmách 5 km dlhú čaru po mieste zmištruhali. Pytom je s tým štvrtý firmové bie, kýž to a svoj MSV Budyšin vúhoduje.
0: Zatkula.
1: Neuse Zeuse. Kuždú ponžedú.

0: Zadkula.
1: Šropjenc. V serbskih pazlicach svedča od 24 do 26 julija vjesne svedžin. Mestruje može česa na reje z Melodija diskoteku, kopaski turnir a kofi a tekanc veselič. Event vohoduje vjesne tovarstvo Debrička. Premiera v Radvorju. 27. junija votmije prvni raz kopaski turnir. Mustafa Pšizovič moža so na Instagramovej strone Radvorského možinského kluba abo telefonisce pod číslom, kotrž na Instastrone namakače. Startovanský popfat za mústvo vúči na 20 euro. Turnier započne so sobotu 1 hodin. V Nemcach svieča 26. a 27. julia po takým tutunkom stúžina Dorfrock. Zastup za piatk vúči na 7,72 € a zastup za sobotu 12 euro. Jeli pak chceť rôbaj dne vôpytač, je pfáčiz na 17 euro. Vás očakuje tej dve jevišči z EDM, techno a house hudbu, kaj ešte spöve z 90-tych let. Přichodná stácia Beach Tour je punželu za týden v Nebelčicach. O čilne dere meče postará sa možinský klub. Motto za stáciu je Modro Červené Biele.
0: Zadkula.

0: Kajž wieste, sú zašły tydzień dwanatki serbskeho gymnázia zakončace prúvania vosvičili. Vieso sú šiera vieselé, zo sú vopstali a druze šulerio sú tiši žena lične prúzine viesela. Naša Leandra je šancu užíva a sú nekotrich zo šulerio prašova, što sú jim tuto šulské leto tak ľubivo nie. Šako šitzu vieme, zo šula přeco vieselo nečiní.
1: Hej, my sú ten leto nie ľubivo, zo by mate a fyzika a vosu by bio tak češka te prúvania. To sú tie veľa tamnoch prajdi a samotné vúčero, dlatego bych u te úsledky na kunstnike dola. Nebych u tak gut, bych u skere špatne pošich, ale na hej, väčšina jo durch a muss o toho veselimo.
2: Tie, zo sú so přidatné programu zakázali, je to jara napínace bylo a je nám opravdu živěno češko činu.
3: Za náš klinkač šetřo tak melčo klinka.
4: Za so tom poslední šulský džin, bo těch dvanatko šetřo bylo přes regule vomězuje, a my jsme mohli halt und tak der Boswitschi čemu prajem, kaž jen si to také přetstaj popravom.
5: Što se ti by tu te šulské lito docela ljubi voně?
6: Za my jsme že jen richtig abistrejch měli. Hin und wir zu naše vůčore ty jara na hej špisí boli a nejsou ty ničo gönvali. Die ich da da gebodip kann ich fall war und einfach von denen so smine bulle ja mein prime
7: so so na chamia zwei menschen da das da so wenn so so spoli
2: muss mir die letzte aus wird die wille wupat da nebe da grene da hat schit wuknino drude da de mülli schit das zenser bolle schit ist so muss ich an wo braucht zakonchenia chinch muss man nicht der Mauke Milli Chedwijane mit ob de wujili alle da nicht nebe da das schon da nicht schulu wiji to jako škoda nankam.
3: Hej, zlata nuziko a papera, šetce tak činka.
0: Hej, zlata papera je před činka za pol lot. To se hodí zavěště na jedno rýšo změnič. Leandra je se naprašovala, što se šulerjám v šulském liče nie v šulí lubilo. Maybe

0: My mamy lica na beach turie regulu, so do wikuj, że mustwa za mniejsza jedną żonę wy musicie mieć. A haj, gdyż ja tak na te rajniszcze poladam, poń hoj, może im szun widzieć, że te mustwo zestawy husto tak uparaja, że raja 4 muże, a jedna żona romadze. Przymni pak stej nieczko tu mustwo soko ralwicy, a tu to so wózby nie wotruj mustwo w tym, że obstej z 5 żonu, a jenoż jedna muża. A nieczko moje praszeno, ja to przypad, a moja to jest statement.
1: To je jenca případ, co my máme jenom muža, dokud jsou ty naše muže ve druhých mužstvách myšané.
0: A to, že jsou tak rád jenom muža za kvotu, se budou mužstva zálí, za on demo se mu rád.
2: Hej, hůň je od sopale náš rád, a hej, musíme veselé, že jsme měli jenom muža, tak jim můžete ještě mám silné rád, a hej, můžu paděre, a jenkyž romáčera jemo.
0: Haka, vaše mústvo so zasa nezastajú raječe o tiež o svobodnom času, alebo by to den sa jemo taká premiéra, so môžete sa mogli kus sa vôj spočovať u ubežovať.
1: Mô kúže de den rajemo, ha cvo tuj tom času, kaž den sa ju bunželu jo, ha to je náš tréning o čas v rajvicach.
0: Hoj, to šo no mňa tréning sa speech turu zjazali, to tave so tiež nešto jo. Ha máte da šo jen cíl za tu ne beach turu snáno netko dále trénovať na tých stáciách, so môžete sa ponmúli snáno v finálu 60 prečo prečovníkam.
2: Hej, also mu zemmer schon da le rat, ha mu zum lat, das schon mal jeno statio so gut chini ma.
0: Sei mir ja jeno sehr und so ja. Hej, da la küche bei der, ha ja mu jo rets, da küche bei der Jara Workshop jetzt, des ras in em heus skorre rüse uns gemust zur widget.

0: My sme dnes na druhej stácii našej začkola Beach Tour a to v Rajbicach a ja si ju tu runie z našej turnírovej návodnicu Martu při Kromě Rajnišťadoke so tu runie finále vúraje a to mi s musami, hej Marta Prejraz.
1: Hej my serbske raketu ha Rajbic Ružan.
0: Hej Rajbic Ružan tam, ha naša Marta, tam je z nej sušu. Jo, nicht so reibig zu. Nasa Marta hat nicht mehr Fachua Pommert, sondern wir nutzen zusammen Volleyball-Reihe. Aber wir müssen nicht gerast, sondern sich Psi-Posucher und Domakus Dokumento als Gasser zu tun, wo ich es tun sag, Smoka Azapali.
1: Hi, Rune, ma tade, nur im Nickete Psi, du ma ja Rune, na Küche bat Nadok mö, hat doch in jara Söhne Nadok, und trisch reibig zu Russland, nächstu Molli Psi-Usatz, der Redosch, nicht mehr und Sasse, Jun.
0: Oh, tu nie akus předáka šo, má tato nikdy najskýr, nebo tam dobře?
1: Nie, hej, tam jsou najskýr šo svojimi mocami kusk, hej, překalkulou, hej, tu jara daleko do Vonkarau, nečko je sáčba tež nimo, kotřiš je Rajbic Ružan trůne dobu, to říká Rajbic Ružan vědu z jedna k nulu, boh já nekam opravá, kasi já to subu dostává,
0: Hi, mu dokus přikromy s těmo a dáme celý na tom desku, nevidíme s těmi dupkami, ale netko si zase 0-0, ta sáčba, ta nula sáčba je se započínala a netko má zase gastu právě tady, má zase tu přidok.
1: Hi, tu jo se něke bůzal, že bych hned dom raz započal, zase s těmi dobrými nadokami, ale to můžu ahu rájby se růžant odvobárat, netko může si man vůčo jenom bůl důrýš přičvat, když jen tak rejne prajen, něke nůj na tvoj od rakety, ale to může a rájby se růžant zase odvobárat, ale nemůže jen bůl poráne důrýš nadbývat. Serbská raketa má důrýš nadbývat poráne důrňo pší blok šov od rájby se růžant, kterýš je pak pondo Zvonka show, also Zvonka Rajnišča show. Nicko ma zase serbska raketa na dok.
0: Hoj, môže rec stále vúru na nara, ale tu čas na neskôr serbska raketa počva. Oh, tam musú si jen prvný dyb gzobili, netko nám ma sa kus rondažať, so musí tiež jen dyb gzobu džeme, so potom nie on idom da ráši rača.
1: Hej, to si ja musú ane nikén, vyzo svuši, so rajbi zu rúžan dyb činu. To majú ti Kitro wiele Fano, du. Hi.
0: Hoi. Ha, das ist ja typ na Gadalbunge, Marta, musst du es aber nicht mehr mal so schieben, du Finale schon in der Dorate, Halle. So da alle Jara Wuruna eine Reihe, ha. Ja, wo Rekwa, Jota ist schon dazu an einem Gerät, stutt und Rusa Silber raus, Uji, aber.
1: Hi, dich, Reibi, Zrujan, Prinus Hartbu, Dubu, ja, da zille Wuruna, ha, es nanos, hat dich, jen Jus, dann, es herbst gar Raketa, nicht gott, Wurunan je schaffne, hab on moem tschen jara napjate zitschu sađbu s nano vidjime.
0: Heißt, du mamamo sano jenu novu vješku na svetlišu volleybola.

0: Zatkula.
1: Hej, du i Rejvicach Renala, der runde napjata. Du som jænøj til finale, hvor jeg er. Mere smust for mig Rejvic til Rødland, og Sapska Raketa, der sætter nægge præs, hvor du står. Har Marta Prejras gæk i dag, hvor du mere sidst står.
2: Hej, Nitko, så Sapska Raketa, ved du. Du rækker, du er så skrutka, Juno, der karta, hvor brød tjua. Ale Rejvic til Rødland, du er lave Nikko Tredyb, Gicinja, har dagt du en vodstavk, Gjerja. Nitko su te zaso na dvaj dupkaj rozdila, šišli. Haja, jo ve pozadku jen te vizor tež fénovo trajbic rožanc, vuši jasne, buchara sprajua, hune jo kus tanalada dleka, dokiš hune dupk zubili su.
1: Haja, jdem vlog jen jo cel jasne svoši. Tak to, co čas jojo. Haj, da rajo dale vuhunana. Ale nečko, sapska reketa s cimi dupkami veče, ale mene som vizor zabuč. So, tu prinu sačbu je su Rejvice Rožanč dobili. A haja, si musu nečko monaže, jac nečemo cilje moc tun kunc, te rö, tun finala, če pšavodžeč tu s našim rozusom, s našim vusovanjom. Ale štuš se vidieč, tu se na koncu večera tun titul zdobil, tun môže so na Instagrame informovať, tam sa vieza postuje, štu je dobil. A nečko ište dále na piate finále beží, mi je s Rejvicom Rožantom a Sapske Raketu. Sapska Raketa dále s cimi dupkami vieče. A máta šera s jenom fachu... Hoj, posúdžovanie ty rú?
2: A to by sa ja rád napiata, dokáž to cíve čas k dupk. Dupk som minie od mústva k mústve. Nedko za so Rejvice Rožant dupk sú činili, to ríka to cíve čas. Mieso bú so vodmenia s tými dupkami, to la môže im prajť, že jara ja napiatu finále tu, mies dvejomi jara modemi mústvami.
1: Ha bude rekva, so budeš sa na cíve čas hačba húrač dobeč?
2: Ja, praju so. Hej, du gisch serbska Raketa rune dich. Jasne Simsuwa rune preitsch. Halle to Suwa jetzt da kiasne neo. Ja, pa si mužu musli zo serbska Raketa nekto dola. Te mutznische Mose ma. Primär rasio nur hapon. Seina zitscha saad ba Schiffchinge.
1: Hej, schüsse Bataki Vizic, kakso tutun finale Wuraje. Asch tu nakonzu si titul. To dobelscheria zdobel. Tun mužu so na Instagram je bot MDR. Spodnja smuška Serbia informovač, tam so to postuje. A hej, my vidíme so příšem týden zase v Nivečicach. Tam máme vizor motto, kaj sú niže prajli, múdročia vino bíbe. A to byl fecich vietoden, sa môže jenom šrec. My vidíme so příšem týden, svinkajčo strúj.
0: Zatkula.
3: So tiež vôkam ľubí.
4: Ach, Kala, što máš týden sa očo všetiť, ne? Žence, pundžela, to dala vizor jenom iš...
5: Zatkula bíč. Zatkula bíč.